0: Paľo Habera z Rádia Slovensko. No, ten si kvôli svojej, alebo vďaka svojej popularite zažil tiež veľa bulváru a o tom, aký je vzťah medzi hanblivosťou a útekom pred bulvárou a pred popularitou bulvárnou, sa teraz dozvieme z úst mimoriadne povolaného človeka Haliny Pavlovskej.
1: Plné nahotě. Jsem v podstatě velice stydlivý člověk. Řekla bych, že můj stud je přímo uměrný velikosti mých ňader i mého zadku. A můj stud je přímo uměrný mé, musím to slovo použít, i když je mi odporné, popularitě. To znamená, že jsem obrovitánsky stydlivá žena. A tato mediálně profláklá žena zjistila, že není jediná bytost, která z této republiky přijela na Krétu načerpat poslední letošní hřejivé paprsky. Zkrátím to. Má dovolená byla zhruba naplněná vyvalenýma očima, abych rychle identifikovala jiné Čechy, stříhajícíma ušima, abych je včas zaslechla, a vibrující duší, která došla k závěru, že když mě nějaký rodák zahlédne v plné nahotě, že se rozběsní všechny mediální sopky země koule a já budu vyřízená nejen jako one woman showmanka, ale hlavně jako žena. A pak jsme jednou našli místečko, kde nebyl človíček a já slastně vstřebávala to azúro a odlesky spěněný vln. A pak můj přítel prohodil, že už má pláží pokrk, že chce jít teď hned na tamhle ten kopec do kláštera a tam si koupit řecko-katolickou pálenku. A šplhali jsme po žhavém kamení stezkou, co vedla snad kolmo vzhůru. Vstekle jsme funěli a najednou vedle nás stál tmavý muž a měl velkou tašku a takový ten rozkládací kufřík a v něm spousty hodinek a náramků a řetízků a něco nám řecky říkal. A my jsme si ho nevšímali, ale on pořád brebentil a mával rukama a taky se dost šklebil. Jeho hlas byl s každým naším krokem naléhavější, až se můj přítel naštval a řekl: ty hele řeku, nepruď, já si od tebe nekoupím nic. A ten chlapík perfektní češtinou okamžitě reagoval: ty mě nepruď, Čechu, já ti chci jen říct, že tam nahoře mají zavříno. A já na základě toho všeho v dusivě zamlžených ránech čerstvého podzimu říkám: lepší prudit, než se nudit.
2: Rádio Slovensko.

0: Vet a Brančikováč v rámci dnes takmer jeho špeciálu u nás. Vráťme sa ale do prítomnosti.
1: Rádio Slovensko, hitparáda top 20 SK. Tretie miesto.
2: Pozdravujem poslucháčov Rádia Slovensko, toto je Adonis a vy počúvate hitparádu top 20 SK.

0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke.
1: Košice ovládli Francúzi na medzinárodnom gastronomickom festivale.
2: Na kontexte záleží, preto overujeme, spresňujeme, prinášame súvislosti.
1: Spravodajstvo STVR.

0: O tom, aký je vzťah medzi hamblivosťou a útekom pred bulvárnou popularitou, sa teraz dozvieme z úst mimoriadne povolaného človeka Haliny Pavlovskej.
1: V plné nahotě. Jsem v podstatě velice stydlivý člověk. Řekla bych, že můj stud je přímo uměrný velikosti mých ňader i mého zadku. A můj stud je přímo uměrný mé, musím to slovo použít, i když je mi odporné, popularitě. To znamená, že jsem obrovitánsky stydlivá žena. A tato mediálně profláklá žena zjistila, že není jediná bytost, která z této republiky přijela na Krétu načerpat poslední letošní hřejivé paprsky. Zkrátím to. Má dovolená byla zhruba naplněna vyvalenýma očima, abych rychle identifikovala jiné Čechy, stříhajícíma ušima, abych je včas zaslechla, a vibrující duší, která došla k závěru, že když mě nějaký rodák zahlédne v plné nahotě, že se rozběsní všechny mediální sopky země koule a já budu vyřízená nejen jako one woman showmanka, ale hlavně jako žena. A pak jsme jednou našli místečko, kde nebyl človíček, a já slastně vstřebávala to azúro a odlesky spěněný vln. A pak můj přítel prohodil, že už má pláží pokrk, že chce jít teď hned na tamhle ten kopec do kláštera a tam si koupit řecko-katolickou pálenku. A šplhali jsme po žhavém kamení stezkou, co vedla snad kolmo vzhůru, vztekle jsme funěli, a najednou vedle nás stál tmavý muž a měl velkou tašku a takový ten rozkládací kufřík a v něm spousty hodinek a náramků a řetízků a něco nám řecky říkal. A my jsme si ho nevšímali, ale on pořád brebentil a mával rukama a taky se dost šklebil. Jeho hlas byl s každým naším krokem naléhavější, až se můj přítel naštval a řekl: ty hele řeku, nepruď, já si od tebe nekoupím nic. A ten chlapík perfektní češtinou okamžitě reagoval: ty mě nepruď, Čechu. Já ti chci jen říct, že tam nahoře mají zavříno. A já na základě toho všeho v dusivě zamlžených ránech čerstvého podzimu říkám: lepší prudit, než se nudit.
2: Počúvate rád.